víš, s tebou jak jsiš, tíší mě Bůh, jak měl jedíš, čekaný mě nač. Ty oči máš, tíší mě Bůh, a nevšímáš. Žebro, žebro, žebro, nýma srdce tvoje, mám tě, mám tě, mám tě, mám tě, tak jen bude víš, tebou jak jsiš.